Úgyhát ó, itt már dolgozó, de azt gondolná, van mit tagolja, abban már kocsitott, nincs kocsit is bíjtem. Ago, entuk ini nampak singgah mewah macam siun asalnya negatif tadi kan? Ago, jangan bintang jangan ni sosok bos, jangan bint. Ago kibah hen, hari mau hiwaj, so out next one jauh macam siun. Ago ni sosok ni nak dia baik sahaja jis kos dah, oh my, pasco bisom. Kita ago jadu jangan muih, jangan jangan jauh. Wab mak situ iuj, ago yuk ya. Ni sosok nak sahaja tu jis kos sih, pasco bisom bihem ni sih tu jis kos sih, ego nihaya mau poh bisom. Odaj víc hezky bych si dáce, až kdybym být tak dojiný, čarje, že šašel bych hoď, nějak džíškejč, než bych jim náváš přibýš, odaj dá se mi džvá pejtokč. Jaký jak je to on šašel bych zase. Kéme gá jugé noče, to bym důštaj, že ta dženží S-A-A-Q, ať jí bám bych hako, že bůh tega, že myšlí nehygen šo a bám bych na noč. Kéme gá, když jim bych tak nožgé, pávou, hako nišnu nok došob, nišnu niš ošob, gé nišnu nene nošob, to dží skosidám. Odaj dá se hezky bych, ok, že ní měk. Kde je to hýzajak? A co je to sebíši tatsa? Jo, je něčím dno, není na osoba, že tu teď jako mám vidět, mám čtok, mám backstop, to je skvělé, že bych měl backstop shop. Kde je to hýda se, že mám dono, či u summer games, že je sebíš něčím, bych měl něčím nejvíce, aby to je skvělé. Učíte, hují menší výuč, hanci kde bych teď minor sports, že je backstop shop, že je to teď. Ayo golf benefit udah dah saya gatsi no hole in one one di situ kaya guna jauh tahu dah benask Ford F-150 ayo guna Campbell Ford gabit setengah kaya go best score jauh kau tahu si tuan longest drive kaya closest to the bin Betsy dot market Wimenji dot ca hak dari sim sini saya guna dot saya tu makan zakon. Uji minyak U Department itu saya Wimenji ayo gaya bambita jenis sumber no bike shop asal satu desa ayo bermskat. Mě bych šel, protože jsi kosil da opu, přeskoubí jsem během nižšího níž šel, protože při ještě má nám. Mě jde, že kdyby být asen hosná, a kdyby jen dám, jak jen takový, že jí ujte, a mě ubývák, že jí bym šel. Ago, nižšte, protože jsi kosil da, přeskoubí jsem, že jí to tak, že myslím, no, nejíž si bíjem. Udaj, když jsem dát, no, jde se jíč, ústní cokom, kde to kč. Kde jako, já mi jde spíš, že jsem jen jiu jiu factory, jako níž, aby to jsi kosil, aby jsem níž u jeho popisu. Kde to vlastně jen, že jsem kdybym byl, že jen jsem měl nůž, že jsem byl asoč, že jde se, ale vůbec nůž, že jsem měl čtok, a dokš, nějak menštok, jsem měl menštok. Aby jsem byl, že bych tak no níž, aby jsem to jsi kosil, níž, aby přišel byl. Je to jisto asi tak, že jíš tak, no, čakon, že je, bym bych tady jíl Marine Region Wildlife Board. A když tady jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že jíš, že A když jsem chtěl jít do English Culture and Tourism Department, jsem byl tady, we thousand and we, že jen níž, aby to jisto si, že níž, aby si bude, že je bude, Leona Whisky, že na, že jsem do toho. Kde mě když mám jiné nohy, když jsem chtěl jít, že jsem chtěl jít do Camp Hesterville, a to, a když jsem chtěl jít, aby jsem mohl čekat, nejen aby jsem měl dát, to jisto si tam. Kde nemyslím, že dáte, a když jsem byl být, že nemyslím, že Youth Council, a když jsem Pride Walk, kde mě když jsem gojil, níž osob, aby to jisto si dal, když jsem mohl dát. Kéma kdy nemyska hostnice, že mám obec, a jak je počátku těžké nubrgate. Hej, když jsem byl, že by to jisto si dal nemyska, že udají do sadě, ještě máš old nemyska. A jak je když to mnoho, to jisto si dal, že půjde tam. Brittany Moore, že kdy myslím, hamo be more at nemyska.ca. Minuta chytat se. A to vím snad, až kdyby bylo, když zakon old nemeska gathering, čo to tak nož nižšu nižšu nižšu, aby to jisko si dá, o, jenom, že bychom během nižšu, aby to jisko si dá, a přiškou bychom. A když já dít na noč, vedme, že jsi mi košan, že bych tmenu, když zakon, a teď bych toho, jak...

0: kam jsem ho svých motýš tam game of Troilus. Já šegom s komunem jsem ho svých etumští etumští mužstv, buchte má se náno. Etumští abucion, etumští asci je gnotognout, je vyčagnodon do hosud. Muž etumce skotu je penáno dane šnakoch je nyon s komun. Mě si komun s komunem jsem ho svých etum ško jůk sunda dejte. Pěgang se van na štač čtejtak, kde vidíte si, ade di odnagnodu uven s komun. Můj uč vyšu adagnu ješk, se di tohtu uven ucne nanot. Sun ho cun company, se vyjte nanot, ade nhal se jitik, se di vyjte abacím da dojk. Můj jank, se di te nanot, ti dejte nanot, ja se ja pignu dzek. Můj jank, dogan ješk, nčiš nnam sun higan, štvede di ja pignu. Konatom chen, naj, nemeska lithium gajnada, aj mačešu nskomu, gajnada, omu istorno in he. Mwinda sam lenga shingada nskomu, den nemeska ti dece, sim sam hoce nano nskomu. Ek mwiyang di ap higno naj nenoc nenanot. Mwina ashu ashu kam sam hoce nano nskomu na de pashu 381, ashku mwish tredji chste without we oge. And then I rose lithium. I still got my data point. It's coming out on it. It's coming out more to wait out the DRP. The DRP. Wait to data when I'm sent out to Nano and Skumon. G wet gadget to wait to go. Mugzi de Nano. Show me going in like soon. To you to wait time and not Nano. More like a Jishak. A we job it seems Nano. Mě uje, a uje i tak nudě, až čo je dědění, če je dědění, če bude noc nenáno. A duj jen, cícha nágen, jak stádo, vůz vůna pínout, a uj džába címa do, new company, co kdy dějte nenáno, já češnáš, až když to gyá pígnu, můj mok ščuje, co kdy dějte nenáno, až.
1: Ogen, gebetok, hajím, da čas mekan, Paul John Murdoch, agan ujab it simagin gaim hag betsi. Agan ya gaim ohi goji agan skam sin husu jwe swan piwi yoj in skamunia. Agan ya okama ohi shin hik adam. Ag mag jwetam kinag moan hao gosh go ho inoj. Inoj bisum hao gosh shkin optig noj go National Indigenous History Month. CBC hao gonj go agia ho tabit si eshin anak wuz agoyo hai da batak daoj. Ho by gate that we can draw Julian Taylor how can the how you have it go CBC gem are you gonna how can you much about them minister thing on them sin he get the age that sixth line road

0: A kde jde se o mašku kujápe go noše dříši keč, kde babče máš ten ispen. A kde náš kde to kolem dojde, kde ho je u tak kusy jaké to pskaže, nebo tam jsem no procent čas, tam na noža. Já to mohu říct, tak co si byl mě říkám, jak jsme jen, kde jak se konou noš, že dříši keč. Nem no procent, kde čas, tam na noža, já to mohu říkám, jak jsme jen, košon. Bekštel, kde to kolem dojde, ho tak kusy jen. Kde jak se konou, nem no procent, čas, tam na noža, já to mohu. Kde se LG4, kde jsme jen, kde jsme jen, kde jsme jen, kde jsme jen, kde jsme jen, kde jsme jen, kde Kčkop ta říška, že dženým štíška, že na ušob, išmu, že to gudem dožgen, u tak už že jebš, kde je zmůn, ok, kěmek, jebš, kde jim štíška, no kudáš, kde to gudem dožgen. Leda se ajč, gavovat, kde je kěmek, mat mi guš, ok, ono, že kde je zmůn, backshop, kde to gudem dožgen, u tak už že jebš, kde je zmůn, nám dům prstant, kde je zmůn, A moje app tady pskáže. Pak ještě tak, to bylo dožké, tak můj ajš mi vás vám pí učibok mistisný. No šo, kde zmůn, ako níž šobče dokšen dožké, ho tak šiže nám do prstanče, až nám na noč, a zmůč. Tak mi nejde sa hejč, ovo ská jiné, že nám ská, kde zmůn, ovo noš níž šobke, to bylo dožké, u apce, a můj apce, u tak šiže, kde nám do prstanče, až nám na noč, a zmůč. A moje apta to pskáč, a pak ještě tak, to bude dožigen. Mě tak mi, no kdo jsem do prstanče, až nám na noč, a čáč moc. Čáč moc. Než šap, kdy to bude dožigen, no tak šiže, no kdo jsem do prstanče, aby čáč nám na noč, a zmoč, ne na šap, kdy to bude dožigen, no tak jde se Veldor, jim s kemek sanitér. No kdo jsem do prstanče, čáč nám na noč, čáč moc, kdy ne na šap, kdy to bude dožigen, já bych jen hako čtať, že o tak šiže, kdy to pskáč, že můžu mi dát, kdy to bude en dožigen. A kdy Montreal, jak to je, čo, no, kdy skoro než tomu prstanče, až tam nenu, že já jsem očko, ta říška, že níž tomu backshop, tak on má kočen dožigen. A jako tak šiže, než tomu prstanče, až tam nenu, že já jsem očko, níž tomu našrobuji, keď to konen dožigen.
1: Vadí je trlý dygný, o max to znoči, na ogo si vyši jim moje byli, na jak ještě tomu.
0: Agumago, noča. Nie, už aby to žiť skosť musel, ja by som ako begom da tom, no som begom da tom deno, no kdo som deno, no kdo šo baš, ešte češka, že ešte usúpoč. Až kom ako begom da tom, no bek štam, no bek štav šo byť ten, ko ča číške, čo no šo, húko, nišu, nišno, no kdo šo byť, že si ju cita som. Ako ča dvojit ma dužka, zgon, kde by to gojego da, hoča, Ako že už sme to chceli, keď spíš, ono, že keď škáš, mogu da ho dať. Ako nejšiel, keď to či skosiť, ako niž tým, či keď som tak nohta, pokiaľ skúd ma za gom, da hýta sa New France, košo, koga či som tak nožu niž tým. Ako da hýta sa tvoj viahke, ma gajč, tatusak. Kema go noš gash gash Natasha Kema Alexandria Moody Hagen get gonna go much o Canada you you money I just said that just a sky dome Toronto and where she doesn't she like blue jays and she and Moody J J I going to go G G which Anita Dodge they that's a Nelson House Crew Nation Jewish Bego pun mag min in da hech bad the mashish how can they have a genie go mushu da Manitoba hech in da hech legislature Kema go nisha cham nasno bai gecha jis tu sisu no no shiga shkech how go namaska wa yuj ga nagadish ga nagadish namaska how go naji wichtat Mino nisha cham nasno no nye gech that inok istima and nic smak a jiný ganska či lávat kluci, a ugen gami jak nota, ugen nám, a jo, za gojo go hajdi u tak, begom datom na nišnu naušo, čot, begom datom na nišnu naušo, čem datom deno, či dit za gnini gami jak not, a jo goni je naša ji, myšli goja, aby čišli goja, si jo goja, gaji, je ju tak noič. Kjer meg å matche å vite meg da og at ni skal se om det om det nå noe da skal jeg ikke ha gått ut i eget og så påstår jeg det er Ontario jeg har ikke skal ha gått ut og gitt og da jeg ni er ikke en page at Lee George har gått sin skal gjøre så godt noe da begynner ni er noe da skal jeg ikke ha oppe men skal jeg hjelpe som noe da skal jeg ikke si ikke ni er en bekstam noe nye skal jeg ikke ut da sånn og da har jeg ikke da jeg ikke Applewash Provincial Park aga man go chia jua ka zgo yo mo sha bas sigin ko ja ji ha bit sta cha yu ni ji wi wa ga ji wi un ta gno ji ka ni ha ku de si wa ha kan ka di speech so gan hin da wa shi